Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90.

Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!
1: Happy birthday!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 8.

kilogramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

0: nás jak zvon. Jsem Harpagon. No co koukáte?
1: Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: dámy.
1: Šarm bez lesku.
0: Přijímali jste něco?
1: Pláč bez stesku.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám.
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívám. Není to člověk, aby ho neměl podezření.
1: Měl bych se vzdálit.
0: Když vidím to, co mě okradlo.
1: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z České.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Kup mi den.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné jak štýrské pení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné jak štýrské párečky za 21,90.

0: všechno dobré.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Anubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček KOP Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna. Balíček KOP Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přiléduj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
1: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přijde?

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou

parka sváteční šaty, dřevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná. Kdo chce, ten může jít.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90.

Nahala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.
1: Sen je sen a den je den, no a ten i ten je po ránu podveden. Já nejsem von, na koho si myslíš, no tak pardon. Snad mě teď i slyšíš, tak přestaň snít a hned se prober, co

jak to má bejt, tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe, z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král, dneska už to holka nejde, tak radši zpět.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí. Yeah.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
1: Život je šatna v kabaretu.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

0: Máme signál.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate, vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně.

alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: blázni.
1: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop na ulici Prachovská v Jičíně. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bez jednej hrnek hořkosti jen za 36.

Došel jsem až k tobě, tak bych měl si něco dát. Všechno se dá strávit, když je hlad. Frontu jsem si vystál, najednou není odstát. Láska

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z České.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop. Všechno dobré. Přes vlny ruky.

ti dám. Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí. 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

0: El tiempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokoláte, vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy 0,5 litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy 0,5 litru plech za 17,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90.

Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.